0: Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Stred.
1: Je letní ráno, slunce, trávě kapičky rosy a pak už jenom já. Zula jsem si sandály a bubosa. Škoda, že tu nejsi se mnou.

trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

jak se dá zvážit s ní. Když padá na rybník, studí psi na uších, sype se